0: V mém skromném sídle, sire Alberte.
1: Děkuji vám, má paní.
2: Nastavte ruku.

0: Jak se vlastně jmenuješ?
1: Říkaj Havran. A tobě?
2: Albert.
1: Ještě jednou dík za pomoc, Alberte. Tady tu

Počilo, jo? My jsme slyšeli spoustu takových jako veselých, nebo takhle z našeho úhlu pohledu veselých historek, že třeba, tuším, že v té Dobřanské léčebně žil třeba

nějaký přesah. Ty tam i jezdíš a fotíš a jsi nadšený fotograf. A je to tak, že když člověk jede, já jsem se přistihl, že třeba s tím mám problém, že když někam jedeme

buduju takové malé Dánsko. Jako. Tak doufám, že se na Hluboké lidem žije dobře. ODS nemá, co by měnila, prostě chceme prostě, aby se lidem na Hluboké žilo dobře.

A někam jsme přijeli a teď to jako vylezlo z toho auta. A teď ty chlapi třeba někde, kde jsme byli, tak se na mě kouká. Já jsem říkal, ne, hoši, to je, já jsem obletovaný, já mám 5 bab kolem sebe.

Už je to takový, že už člověk musí spadnout, chtít zjistit do takového toho modelu. Dneska je tohle, v sobotu je hluboká, nebo v pátek je hluboká, pak jedeme na Moravu.

0: odmakat.
1: Tak tam jsem, ale těším se na to, protože tak, hele, tam je super zvuk, já jsem tam hrál už párkrát a myslím si, že to bude jako zajímavý pro nás, pro všechny.

lagunu před ničivou vysokou vodou. Na mořském dně jsou uloženy mohutné pohyblivé bariéry. Za běžného stavu zůstávají naplněné vodou a ukryté pod hladinou.

0: člověk dělal vlastně typ tvorby, jako děláš ty, protože jsi pozorovatel života a velmi dobrý. Ovlivnilo tě to?
1: Ovlivnilo mě to poměrně zásadně. Já myslím, že právě moje písničky často jsou nějaký jako životní

0: CZ. Michal Šesták, ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj, hezký den.
0: Já to prásknu, jo, my to točíme po druhé, protože náš momentální režisér to nezapnul, ale nevadí, my si to zopakujeme. Michale, já jsem říkal, že jsi dělal

Máš nějaké poslední přání, ty hnido? Jak chceš. Popravte!